0: jestli to ty?
1: Ano, to jsem já.
0: Pověz, že mě zapomněláš chlupaka z vakací.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A slova, které se vzali pod gel.